vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?

0: kauza postavená na odposleších z olomouckých kaváren a restaurací vypukla v roce 2015. Píše o tom Deník N. Past na brigádníky. Testování bankovních aplikací může skončit vězením. Policie varuje před inzeráty, které nabízejí odměnu za testování bankovních aplikací. Zájemci mají za úkol založit si účet a napsat recenzi a pak předat podvodníkům přístupové údaje k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trest. Stíhání. Varuje před tím policie. Sport. Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.
1: Počasí.
2: Úterý si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.
1: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Johana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
0: na Rádiu Hana. Rádio Hana.
2: Embedded in terrorist organizations across the globe.
3: 007 reporting for duty.
4: Where the hell have you been?
3: Enjoying

0: Berani, umíte se odprezentovat v tom nejlepším světle, být si pozor na to, co a jak si přejete. Blíženci, hvězdy s vámi mají velké plány. Raci, dnešek bude ve znamení duševní očisty. Lvi, klidně na sebe můžete mít přemrštěné nároky. Pany, zapomeňte na stereotypy. Váhy, pokud možno, naslouchejte zkušenějším. Štíři, posilujte svůj imunitní systém. Střelci, na všechno se snažíte hledět pozitivně. Kozorozi, zkuste vykročit ze své komfortní zóny. Vodnáři, vsaďte na své myšlenky a zaznamenáte úspěch. A co mi ryby, určitě by nám prospělo trochu víc toho jarního sluníčka.
1: Radio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Radio Hana. Radio Hana.
2: Vy jste Jake Sully. Mohl bys to začít znovu v novém světě a něco změnit.

0: tady už nejste v Kansasu, tady jste na Pandoře.
1: Měli byste se vidět.
0: Máme domorodce, kterým se říká Navi. Dají se hodně těžko zabít.

nám skážou, že si můžou vzít všechno.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Hná.

Radio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: ďábla a měl to všechno doznat před biskupem.
1: To není možné.
0: Nottingham zabavil všechny pozemky Locksleyů.
1: A ty tomu věříš?
0: Ani když mi vypíchli oči.

0: svědomí.
1: Nechci, aby mě viděli s psancem. Vypsali na tebe odměnu.
0: Kolik?
1: 100 zlatých.
0: Jenom? Brzy to bude 1000.
1: Za 1000 bych tě udala sama.

0: Co ty jsi nás přivedl do téhle mizérie, Loxley?
1: Nottingham nás chce rozeštvat.
0: Už jsme rozeštvaní, boháči. Já nejsem slepý jako ten stařec. Zase chceš mít navrch? Šerif ocenil tvou hlavu na 500 zlatých. Měli bychom tě vydat.
1: A myslíš, že až bude po mně, tak vám šerif všechno vrátí?
0: Dá nám tu odměnu a všechno nám promine.
1: Omyl. Jednoho jako druhého vás pověs.
0: A co máme dělat? Bojovat proti ozbrojencům kamením a holýma rukama?
1: Když bude třeba.

0: Všechno je záminka, abys ke mně pronikla a zabil mě. Co, Vile? Co uděláš?
1: Ale chci vědět, jestli boj dovedeš do konce, jestli se neotočíš a neprchneš jako rozmazlený boháč, za kterýho jsem tě vždycky měl.
0: Ty jsi lepší střelec.
2: Je to nebezpečné.
0: Tvůj úmysl taky.
2: Ať Azim vymyslí cokoliv, musíme to zvládnout.
3: Ty jsi pro mě přišel. Jsi naživu?
2: Zemřel bych pro tebe.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V Olomoucké plecharéně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
1: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
1: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
1: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké plechareny a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelské zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
1: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Kohouti jsou malí páni, i psenka řídí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané. Rádio Haná.
4: Olomouc, Boskovice, Blansko.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Úterý si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, umíte se odprezentovat v tom nejlepším světle, být si pozor na to, co a jak si přejete. Blíženci, hvězdy s vámi mají velké plány. Raci, dnešek bude ve znamení duševní očisty. Lvi, klidně na sebe můžete mít přemrštěné nároky. Pany, zapomeňte na stereotypy. Váhy, pokud možno, naslouchejte zkušenějším. Štíři, posilujte svůj imunitní systém. Střelci, na všechno se snažíte hledět pozitivně. Kozorozi, zkuste vykročit ze své komfortní zóny. Vodnáři, vsaďte na své myšlenky a zaznamenáte úspěch. A co mi ryby, určitě by nám prospělo trochu víc toho jarního sluníčka.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
4: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna. Kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Hana.
1: Ráno je

0: Ať během úterý zvládnete všechny pracovní i soukromé výzvy, přeje Radio Hana. Dobré ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Šestá hodina před námi. Nové činnosti vám zahrajeme právě po dalších zprávách. Bude také Elton John. Nebo nezastavitelná Zara Larsen. A teď se zaměříme na další nové informace. Hezké vstávání, 5.56.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
3: Bude 6 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Přinášíme vám zprávy. Ústavní stížnost v kauze Vidkun. Ex-hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil podal stížnost proti svému odsouzení.

k novému kontu. V jednom případě takto naletělo 400 lidí. Předáním přístupu k účtu umožní brigádník podvodníkům legalizovat výnosy z trestné činnosti. Brigádníkům pak hrozí trestní stíhání. Varuje před tím policie. Sport. Zápasovou přípravu před mistrovstvím světa mají v plánu čeští fotbalisté. 31. května odehrají přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala fotbalová asociace. Mistrovství světa ve fotbale začne 11. června.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Úterý si dá jaro krátkou pauzu. Čekáme znatelně chladnější počasí. Během dne se dostaneme maximálně na 10 stupňů Celsia. Občas se mohou objevit i slabé přehánky. Pronostika nám ale říká, že pokud je v máji vlhko a chladno, bude vída na dno. Ve středu čekáme nadále převážně oblačno a teploty do 13 stupňů.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je dál částečné omezení v centru na Ostružnické, kde se opravují chodníky. A pozor taky na Olomoucku u Břuchotína. Až do konce května je tady úplná uzavírka kvůli napojování na D35. Objížďka během stavby vede přes Horku a Skrbeň obousměrně. Tak prosíme, abyste určitě sledovali přechodné dopravní značení u Břuchotína. S námi rozhodně jedete na té správné vlně, tak šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Rádio. Nejlepší hudební výběr.
4: Tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

Pravidelně se o nich říká, že každý květen s ledovým klidem pohřbívají naděje zahrádkářů, sadařů, vinařů i ovocnářů. To jsou takzvaní ledoví muži, tedy Pankrác, Servác, Bonifác. A první z nich sebou skutečně dnes přináší ochlazení a studenou frontu. A to je Pankrác. Přes den na Moravě dneska mraky, teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia. Je 6 hodin, 10 minut, dobré ráno. Bez ohledu na počasí i na venkovní teploty vás s dobrou náladou vítáme v novém dneska úterý 12.

0: Do vašeho ranního života hrajeme nejlepší hudební výběr a dokonalé ráno přejeme všem, kteří včera večer usínali s otevřeným oknem, poslouchali hromy a bubnování dešťových kapek na parapety. Naše ušní bubínky za okamžik zaznamenají další hity od Kabáty, od Kabátů, také od Katy Perry. Před půl sedmou chystáme nové počasí i dopravu Rádia Hana. A teď v 6 hodin 17 minut je čas gratulovat.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tedy zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
0: A je vaše úterý 12. května. Zdravé, veselé a plné hudby přeje vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádio Hana. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
3: Rádio Hana,
1: Skyrock
3: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
3: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
3: Stahujte,
1: poslouchejte,
3: užívejte.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
7: Nodřie je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
8: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
9: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
10: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práce.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: Mládek.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa, že sa radovať smie.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
10: Tady je Radio Haná. Hezké ráno.

Úterní ráno je na rádiu Haná Top, ladíte naší ranní topku s datem 12. května a kromě příprav na páteční start hokejového šampionátu ve Švýcarsku se s hokejisty Olomouce chystáme na novou extraligovou sezonu. O kohoutí novinky, o kohoutí posily si spolu do plechareny zavoláme už dnes po půl sedmé. A teď v 6.20.

0: prší taky na Olomoucku, Přerovsku, Hranicku a nebo ve Valmezu. Ranní teploty 7 až 9, přes den proměnlivá, většinou velká oblačnost, jen místy během dne lokální přehaňky a teploty mezi 10 a 13 stupni.
1: Doprava.
0: Na Moravě v úterý ráno jezdíme bez vážných nehod, což je pecka. Policii vidíme na Olomoucku, v Kroměříži, také v Hulíně. Víme, jak se jezdí tady? Více právě teď. Dobré ráno, silniční kontrola. Tuhle větu můžeme právě slyšet od policejních hlídek mezi Olomoucí a Prostějovem u Vrbátek, také v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova nebo v Hulíně na Záhlinické u Domu zdraví. A porouchané vozidlo čeká na pomoc na Blanensku mezi obcemi Křtiny a Jedovnice. Za volantem sledujeme nehody, hlídky i silničáře a v úterý ráno hrajeme i ve vaší káře.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Hana.
3: Ráno je...

0: chladné, větrné, stále místy deštivé, takové je úterní ráno na té naší milované Moravě. A jaké je Radio Hana, jako vždycky skvěle naladěné. Možná máte chuť si v úterý 12. května zavysílat s námi, tak pojďme na to. Běžte na Facebook Radio Hana nebo nám zavolejte do studia 585 22 55 88. Odpověď na otázku. Dneska se vás ptáme, které povolání byste nikdy nechtěli dělat a taky proč. Jestli máte něco takového, to nás zajímá. Více po 6:45. A teď 6 minut po 6:30 je na lince další ranní host.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
0: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc? Jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
0: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
0: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér jim dává pěkně zabrat.
0: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začíná by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
0: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty. Všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj!
8: Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
10: 30 rokov na scéně No Name v O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
13: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
14: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
15: Jsme Rádio Hana.

minut. Které povolání byste nikdy nechtěli dělat a proč? To je dnešní báječné, pořádně rozjeté úterní téma na Facebooku Rádia Hana. Znovu se potvrzuje, že naši nejlepší moderátoři jste vy sami. Děkujeme, že vysíláte s námi. Sonja píše, že by asi v nemocnici nedokázala operovat, asi by prý byla v limbu dřív než pacient. Ksenie by nemohla dělat cokoliv ve výškách, nebo naopak v podzemí. A Vlaďka má jasno, obsluha na veřejných záchodech. Tam bych to nedala, protože mám ráda čistý vzduch. Tak si užijte symbolicky další vyvoněné úterní ranní hity Rádia Hana a dejte nám vědět, které povolání byste nikdy nechtěli dělat a taky proč. Rádio Hana hraje pro vás do jakékoliv práce. Je 6 hodin 51 minut a dobré.

0: Zavést děti do jesliček nebo do školky, stihnout ranní schůzky, otevřít kavárnu nebo obchod, být včas za přepážkou nebo u zákazníka. Ať už v úterý ráno spěcháte kamkoliv, parťáka vám dělá Radio Hana. Dobré ráno.
1: Hit za hitem.
0: A posledním hodině zkontrolujeme dnešní bank Šťastné trojky Radio Hana a do ranníka vy vám přisypeme nejlepší hudební povzbuzení. Pro vás je Ace of Base, Taylor Swift. Naši milovaní Slováci, no name.
2: Tak nech ten život trvá.
0: Doufám, že dál bude trvat i váš poslech Rádia Hana. Nové zprávy v 6.57.
3: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
4: Bude 7 hodin.
5: Hezké ráno.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Právě jsou tu, pojďte si je poslechnout. Je úterý 12. května. Divadelní fanoušci už vyhlížejí 29. ročník festivalu Divadelní.

0: 52 milionů korun se sjednotí roztříštěné úřady a bude tu moderní zázemí pro občany. Veřejnost může do nového sídla přerovského magistrátu nahlédnout v rámci dne otevřených dveří tento čtvrtek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech? Na tom se zatím tripartita nedohodla. Vláda a odbory se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho kritizují.
2: My samozřejmě budeme stropovat věk odchodu do důchodu, to jsme slíbili, máme to v program prohlášení vlády, budeme to dělat v roce 2028 právě s náročnými profesemi, protože s tím věk odchodu do důchodu souvisí. Zaměstnavatelé samozřejmě tlačí na to, aby ten věk odchodu do důchodu byl vyšší, my tomu rozumíme, proto budeme čekat na jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů u náročných profesí.
0: Říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
1: Sport.
0: Postup do druhého kola vybojoval na tenisovém challengeru v Tunisu hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V prvním kole přemohl na antukovém kurtu Švýcara Berneta po setech 6-1 a 6-2. Vítězství dobil za hodinu a 8 minut.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Proč je super, že pořádně zapršelo? Tak je proto, že máme auta kompletně umytá od pilu a nemusíme furt lítat do myčky. Víme, jak bude? Dnes promědlivá, většinou velká oblačnost, jen místy lokální přehánky, teploty do 13 stupňů Celsia, východ slunce 5.11 a západ ve 20.24. Na Moravě v úterý ráno jezdíme bez vážných nehod, což je pecka. Policii vidíme na Olomoucku, v Kroměříži, také v Hulíně. Víme, jak se jezdí tady? Více právě teď. Dobré ráno, silniční kontrola. Tuhle větu můžeme právě slyšet od policejních hlídek mezi Olomoucí a Prostějovem u Vrbátek, také v Kroměříži na Velehradské u Hřbitova nebo v Hulíně na Záhlinické u Domu zdraví. A poruchané vozidlo čeká na pomoc na Blanensku mezi obcemi Křtiny a Jedovnice. Za volantem sledujeme nehody, hlídky i silničáře a v úterý ráno hrajeme i ve vaší káře.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Hudební výběr.

0: Ráno s Rádiem Hana, po čtvrt na 8 zařídíme horoskopy, zaspíváme si s Taylor Swift, také s Bee Gees a v našem hokejovém speciálu zjistíte, co má společného Přerov a letošní mistrovství světa ve Švýcarsku. Tak poslouchejte dál, je 7 hodin 8 minut. Jak jste si užili včerejší večerní a noční květnovou bouřku? Taky jste z balkónu sledovali to bleskové divadlo. Člověka u toho napadne, když se dívá na ty blesky, jedna důležitá věc. Jestli má doma v pořádku hromosvod. My jsme pro vás zjistili, že revize hromosvodu na rodinném domě by se měla dělat pravidelně, vyjde zhruba do 3000 korun a přesně tolik je teď v banku naší šťastné trojky a to není náhoda.
1: Šťastná trojka!
0: Všechny vás zajímá, jak vyhrát 3000 korun ve šťastné trojice Rádia Hana. Odpověď je velmi jednoduchá. Stačí poslouchat každý všední den Rádio Hana, počkat, až se vylosovaná tři čísla budou zhodovat s těmi čísly, kterými končí váš telefon. Jde nám právě o to poslední trojčíslí. To je šťastná trojka. A až to přijde, až se to bude zhodovat, tak rychle zavoláte do studia na 585 22 55 88 a 3 litříky budou vaše. To máme aktuálně v banku. Tak pozor, dneska jsme ještě nelosovali. To je dobrá zpráva, ještě jste nic nepropásli a losovat můžeme kdykoliv během dne. Jste připraveni? Hezké ráno.
2: Rádio Hana.
1: Ranní top

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Jestli v úterý ráno nemusíte, tak nic nedělejte, a jestli máte naopak plno povinností, tak s námi vám půjdou od ruky. Přejeme úspěšný nový den s vámi Radio Haná, také v Přirově, v Kroměříži, v Hranicích, ve Valmezu nebo ve Zlíně. Tady všude je to kvůli rannímu dešti ještě neustále na deštník. Každopádně ten dešť má během dne ustávat a má hlavně takhle už dopoledne nebo odpoledne pršet jen velmi ojediněle. Více o počasí, také o další ranní dopravě Radio Haná před 7:30. A teď v 7:17 je tady kompletní horoskopový servis naší Martiny.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, umíte se odprezentovat v tom nejlepším světle, být si pozor na to, co a jak si přejete. Blíženci, hvězdy s vámi mají velké plány. Raci, dnešek bude ve znamení duševní očisty. Lvi, klidně na sebe můžete mít přemrštěné nároky. Pany, zapomeňte na stereotypy. Váhy, pokud možno, naslouchejte zkušenějším. Štíři, posilujte svůj imunitní systém. Střelci, na všechno se snažíte hledět pozitivně. Kozorozi, zkuste vykročit ze své komfortní zóny. Vodnáři, vsaďte na své myšlenky a zaznamenáte úspěch. A co mi ryby, určitě by nám prospělo trochu víc toho jarního sluníčka.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
6: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned. Čeká

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce. Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
2: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: tenisistou červenou židlí. Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 3000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

Než prorazila v hudebním showbiznesu, přivydělávala si jako servírka nebo jako tanečnice. Dneska patří mezi největší německé popové hvězdy a ráda zpívá o rodině, o lásce, o vztazích. A už je v úterý ráno vzhůru stejně jako vy, na rádiu Hana Sarah Connor, její Skin on Skin. Za minutu půl osmé, typnete si, co společného má Přerov a letošní mistrovství světa ve Švýcarsku. Odpověď vás možná překvapí, více už po půl osmé. A taky na Přerovskou vlnu 98.6 FM pošleme další hity od Bengals nebo tedy ho Swimse. A předtím novinky z naší dopravní i z naší meteocentrály.

0: 10 a 13 stupni. Doprava. Policie v Olomouci, také ve Valmezu a dopravní trable na D1 u Vyškova, také v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky kontrolují řidiče rychlíky na kraji Olomouce u kempu Krásná Morava, také na obchvatu Olomouce u OMV ve směru na Mohelnici a další hlídka na kraji Valmezu na Rožnovské. Pozor na poházené kusy pneumatiky na 227 km D1 u Vyškova ve směru na Brno a porouchané vozidlo stojí pod Mohelničákem na příjezdu od Moravské Třebové do Mohelnice u Podolí. Jeďte s námi opatrně a bez pokut.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Haná.
3: Přejeme

Tohle jsou tedy svým za David Guetta, Gone, 7 hodin a 36 minut. Naše ráno je to, s vámi má úterý na rádiu Haná ten správný šmrnc. Po 7:45 přivítáme chlapíky, kteří každý květen s ledovým klidem pohřbívají naděje zahrádkářů, sadařů, vinařů i ovocnářů.

0: letošní hokejový šampionát. No tak tohle. Tohle byste nečekali.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Ready, sprint, iska, češe, hop, hop, hop.
0: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Ready, sprint, iska, češe, hop, hop, hop.
0: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Hop, hop.
0: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Very spring is kačeče, hop, hop, hop.
0: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
2: Very springt is oka Deutsche. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Rádio Hana,
4: Skyrock
3: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
4: pro váš lepší hudební výběr.
3: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu
4: z Google Play a Apple Store.
3: Stahujte,
4: poslouchejte,
3: užívejte.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
8: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: Pačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026 je

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest.cz Rádio Hana.
1: Dobré ráno.

Pro vaše hezké ráno, Lucie, Amerika, za chvilku Bruno Mars nebo Rod Stewart na vlnách Rádia Hana. Pravidelně se o nich říká, že každý květen s ledovým klidem pohřbívají naděje zahrádkářů, sadařů, vinařů i ovocnářů. To jsou takzvaní ledoví muži. Pankrác, Servác, Bonifác. A právě ten první z nich, Pankrác, sebou dneska skutečně přináší na Moravu ochlazení a studenou frontu. Přes den na Moravě mraky, teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia. A to, abyste věděli, jak bude. Teď je 7 hodin a skoro 50 minut. Bez ohledu na počasí vás s dobrou náladou vítáme v novém dni. Je úterý 12. května, posloucháte ranní topku Rádia Hana. Ano, naše ráno je top. Za chvilku další top zprávy. Do 6 minut třeba taky informace o tom, že novou halu pro míčové sporty připravuje město Olomouc. Víte, kde přesně má stát?

Tohle je společný rytmus našich srdcí. Rhythm of my heart. Rod Stewart. Milujeme 90. na vlnách Rádia Haná. Do vašeho úterního ranního života s radostí přidáváme nejlepší hudební výběr. Před námi zprávy a potom... Hit za

0: do Mackieho Šbírky. Teď vaše věrné moravské rádio Hana vysílá aktuální zprávy. Dřív než ostatní, 5 minut před celou, 7.55. Dobré ráno.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy rádia Hana.
4: Neseme další várku informací. Je úterý 12. května. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom Deník.
2: Nejlepší rychlé zprávy.
4: V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala. Nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
5: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
4: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Do budoucna poznáme elitní řemeslníky. Vláda schválila zavedení mistrovských zkoušek, které mají od ledna 2027 oficiálně potvrzovat nejvyšší úroveň řemeslné praxe. O zkoušku je zájem. Návrh zavedení zkoušek nyní posoudí parlament.
2: Sport.
4: Jaké dopady bude mít šokující vtrhnutí fanoušků fotbalové Slavie na trávník před koncem derby se Spartou o víkendu? Disciplinárka Ligové fotbalové asociace dnes vynese verdikt. Připomeneme, že Slavia vyhrávala 3-2 a její fandové vběhli na hřiště a napadli hráče Sparty. Slavii hrozí kontumační porážka, uzavření stadionu a až 10 milionová pokuta. Uvidíme, jak to dopadne.

0: pojďme do lesa vyrazit na houby. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, proměnlivá většinou velká oblačnost a jen místy lokální přehánky. Policie v Olomouci, také ve Valmezu a dopravní trable na D1 u Vyškova, také v Mohelnici. Víme, jak se jezdí tady. Policejní majáčky kontrolují řidiče rychlíky na kraji Olomouce u kempu Krásná Morava, také na obchvatu Olomouce u OMV ve směru na Mohelnici a další hlídka na kraji Valmezu na Rožnovské. Pozor na poházené kusy pneumatiky na 227 km D1 u Vyškova ve směru na Brno a porouchané vozidlo stojí pod Mohelničákem na příjezdu od Moravské Třebové do Mohelnice u Podolí. Jeďte s námi opatrně a bez pokut.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená

0: Milionkrát od Mackieho Žbirky, taky Never Ending Story. Tuhle pohádkovou melodii od Limála už za chvilku věnujeme dneska ráno speciálně všem ošetřovatelkám a také zdravotním sestřičkám od Rádia Haná do moravských nemocnic. Říkáte si, proč právě jim? No právě dneska v úterý 12. května to má jeden zásadní důvod a ten si na Rádiu Haná objasníme po 8:45. Buďte u toho, dobré ráno, je 8:08, posloucháte Rádio Haná, které povolání byste nikdy nechtěli dělat a taky proč. To je dnešní báječné rozjeté téma na Facebooku Rádia Haná a znovu se potvrzuje, že naši nejlepší moderátoři jste vy sami. Děkujeme, že vysíláte s námi. O našem tématu píše posluchačka Sonja. Já bych nedokázala v nemocnici operovat. Myslím si, že bych byla v limbu dřív než pacient. Ksenie by prý nemohla dělat cokoliv ve výškách. Nebo naopak něco v podzemí. A posluchačka Vlaďka tam má taky jasno. Obsluha na veřejných záchodech, nezlobte se na mě, tam bych to nedala, mám ráda čistý vzduch. Užijte si další vyvoněné hity Rádia Haná a dejte nám vědět, které povolání byste nikdy nechtěli dělat vy. Rádio Haná hraje pro vás u jakékoliv práce. Dobré ráno, 8 hodin, 9 minut.
1: Rádio Haná.
2: Raní

0: co nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: vás do vašeho ranního života, hrajeme nejlepší hudební výběr a dokonalé ráno tady u nás na vlnách Rádia Hana. Přejeme všem, kteří včera usínali s otevřeným oknem, poslouchali hromy a to bubnování dešťových kapek na parapety. Teď je 8 hodin 16 minut, teď už na většině Moravy neprší, ale leckde je stále slušně větrno. Další doprava i počasí na vlnách Rádia Hana 100% ještě před 8:30. Pro naše ušní bubínky chystáme hity od George Ezry nebo od Pauly Abdul. A teď v 8.16 je čas gratulovat. Ptáte se komu?
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tady zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
0: A je vaše úterý 12. května. Zdravé, veselé a plné hudby přeje vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana.

0: Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu, příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Lodě je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
6: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
7: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
8: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
9: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
10: Datart pořádá Maxi Výprodej.
11: Cože? Maxi Výprodej?
10: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
14: Olomoucká muzejní noc v pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
15: Rádio Haná, nejlepší hudební výběr.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 3000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

Vysílání Rádia Hana se vám věnuje Paula Abdul, 90. léta. Rush, Rush. Také úterní ráno je na Rádiu Hana to. Platíte naši ranní topku s datem 12. května. A kromě příprav na páteční start hokejového šampionátu se z hokejisty Olomouce chystáme taky na novou extraligovou sezonu. O kohoutí novinky a posily si spolu do plecharény zavoláme už po půl deváté. Ovšem budeme mluvit spolu. A teď v 8.28 se dělíme o další informace z naší dopravní

0: stupňů Celsia. Doprava. Policie v Olomouci na dálnici na Mohalinici, také v Lipníku a dopravní trable na D1. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky spolu odhalujeme v Olomouci u kempu Krásná Morava, také na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohalinici u Unčovic nebo v Lipníku na Hranické ulici u školy. Porouchané vozidlo stojí na 212. kilometru D1 kousek za Vyškovem ve směru na Brno u Holubic a silničáři dneska makají na 244. až 253. kilometru D1 u Kojetína, pohybují se ve směru na Přerov na zpevněné krajnici. Za volantem sledujeme provoz, hlídky i silničáře a také v úterý hrajeme i ve vaší káře.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Zavést děti do jesliček nebo do školy, stihnout ranní schůzky, otevřít kavárnu nebo váš obchod, být včas za přepážkou ve skladu nebo u zákazníka, hold. Ať už jste dneska ráno spěchali kamkoliv, doufám, že jste s námi všechno stihli. Teď už máme 7 minut po půl deváté, po 8:45 asi ve Šťastné trojce Rádia Haná. Slavnostně zasoutěžíme o prachy. V banku Šťastné trojky pro vás budou 3000 korun a předtím voláme olomouckou plecharénu.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: V olomoucké plecharéně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
2: Dobrý den, ahoj.
0: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
2: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu a týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
0: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
2: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
0: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
2: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku. Na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
0: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké plechareny a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
2: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
0: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
2: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
3: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

Ráno se zpomaluje, svět se na chvilku zastavil, když zpívá tahle hvězda Adele. Someone Like You, pro vás nejlepší hudební výběr na vlnách Rádia Hana. Dobré úterní ráno, 8:45. Jak jste si užili včerejší jarní květnovou bouřku? Tak jste stejně jako my doma z balkónu sledovali to bleskové divadlo nad Moravou. Člověka u toho napadne jedna důležitá věc. Taky jste si říkali, máme my vlastně doma v pořádku hromosvod? My jsme pro vás zjistili, že revize hromosvodu na rodinném domě vyjde zhruba na 2, maximálně 3 000 korun. A přesně 3 000 korun pro vás teď máme.

0: Vy jste právě teď v pozoru a samozřejmě vás zajímá, jak vyhrát 3000 korun ve šťastné trojice Rádia Hná. Odpověď je velmi jednoduchá. Stačí každý všední den poslouchat tohle rádio a počkat, až budeme losovat. Až se vylosovaná tři čísla budou zhodovat s posledními třemi čísly vašeho telefonu. No a až to přijde, až nastane ta chvíle, ten okamžik, rychle zavoláte do studia a 3000 budou vaše. A že jste to vy, tak losovat jdeme právě teď. Máme štěstí, že vás máme u sebe a vy máte štěstí, že posloucháte. O trojku můžete být bohatší tehdy, pokud jste starší 18 let a máte bankovní účet. My právě teď hledáme někoho tady ve studiu Rádia Hana. Komu končí jeho telefon dnešní šťastnou trojkou? A to je číslo 922. 922. Ve hře jsou 3000 korun a na zavolání máte 3 minuty.
1: Rádio Hana. Soutěž. Volejte studio 585 22 55 88.

Hezké ráno vám přejeme, 922, tak tohle číslo hraje v dnešní ranní topce Rádia Hana velmi důležitou roli, protože my jsme hledali někoho během uplynulých 3 minut, komu šťastnou trojkou, tedy vylosovaným číslem 922, končí jeho telefonní číslo. Možná jste to právě vy. No takhle, kdybyste nám teďka z toho čísla, které končí 922, zavolali, tak byste měli od nás jenom tak, bez jakékoliv práce, 3 000 korun. Jenomže co se stalo? Nikdo se během 3 minut dovolat nestihl. No a znáte to, my jsme samozřejmě částečně smutní, že vám ty peníze nedáme, ale na té druhé straně jsme i veselí, protože můžeme navýšit bank příštího kola o další cink cink 1000. Takže v příštím kole šťastné trojky Rádia Hana pro vás budou ve hře 4 000 korun. Už tak jsme moc vědaví, jak to dopadne v dalším kole šťastné trojky. Tady v ranní topce Rádia Hana dnes mezi 6. a 9. jednak šťastná trojka. Také jsme zjistili, čím v květnu žije olomoucká Plech Arena a hokejový Kohouti. V našem hokejovém speciálu jsme zjistili, co má společného náš Přerov a hokejový šampionát ve Švýcarsku. Mimochodem startuje už v pátek. Taky jsme se vás dneska ptali.

0: 85.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba koruna měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě.
2: Sport.
4: Manšaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
2: Rádio Hana.
3: S námi máte přehled i v úterý.
2: Počasí.
5: Proč je super, že pořádně zapršelo? Tak je proto, že máme auta kompletně umytá od pilu a nemusíme furt lítat do myčky. Víme, jak bude? Dnes proměnlivá, většinou velká oblačnost, jen místy lokální přehánky, teploty do 13 stupňů Celsia, východ slunce 5.11 a západ ve 20.24. Policie v Olomouci, na dálnici, na Mohelnici, také v Lipníku a dopravní trable na D1. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky spolu odhalujeme v Olomouci u kempu Krásná Morava, také na 253. kilometru dálnice z Olomouce na Mohelnici u Unčovic nebo v Lipníku na Hranické ulici u školy. Porouchané vozidlo stojí na 212. kilometru D1 kousek za Vyškovem ve směru na Brno u Holubic a silničáři dneska makají na 244. až 253. kilometru D1 u Kojetína, pohybují se ve směru na Přerov na zpevněné krajnici. Za volantem sledujeme provoz, hlídky i silničáře a také v úterý hrajeme i ve vaší káře.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a

0: Johana a Procházka paměti.
1: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Je to přesně tak, 7 minut po 9 hodině. Radio Hana s vámi, hezké dopoledne. Jak se dneska máte? Co, všechno je v pohodě? Nikdo vás nezlobí, nikdo vás neštve, všichni jsou na vás hodní. Tak i vy buďte prosím tak hodní a naplno si užijte dnešní vzpomínkovou show. Tady Procházku paměti Radio Hana. Všechno je připraveno právě pro vás. Celá hodina plná toho nejlepšího z jednoho 90kového roku. Tehdy do Česka přijíždí vzácná zahraniční návštěva. A do hudební historie se zapisují Nirvana, Lenny Kravitz, Erasure nebo právě teď hvězda ze Zimbabwe, jmenuje se Rosella. A my si dáme její nesmrtelný hit, jmenuje se Everybody's Free. Jdeme na to. Hana, hezké dopoledne. 90ky právě teď. Rosella. Everybody.

0: Jestli právě teď a právě dnes Radio Haná posloucháte poprvé, tak si možná všímáte v našem vysílání jedné zásadní věci, že mezi 9. a 10. hodinou vám nehrajeme žádné hudební novinky, jenom striktně samé 90. A vy si říkáte, wow, to zní naprosto skvěle. My moc děkujeme samozřejmě za tuhle pochvalu tady v Rádiu Haná a hlavně vy si zasloužíte zlatého bludišťáka za všímavost. Tohle je naše vzpomínková show Procházka paměti Rádia Haná. Celou hodinu je náš playlist sestavený jen z hitů z jednoho roku. Mluvíme o tom, čím tehdy žijeme a vy daný rok máte odhalit i díky této nápovědě. Tak tohle je Unplugged verze legendárního hitu od Nirvány. My se vracíme do roku, kdy Nirvana nahrává své kultovní album Nevermind. Pro zajímavost, vzniká ve studiu v Kalifornii a máme tady jednu top perličku. Údajně, aby si kapela vydělala peníze na benzín na cestu do Los Angeles tehdy, no tak v dubnu toho roku odehráli koncert v jednom seattleském klubu a právě tam, v tom Seattlu, poprvé zazněla tahle pecka. Smells like ten spirit. A to je další důkaz, že Procházka paměti Rádia Haná je od začátku až do konce plná zajímavostí, událostí a konkrétně dneska hitů z 90. Jako další se na nás těší Cher, potom taky Palo Habera nebo Sting. A po 9:30 v Česku přivítáme velevzácnou zahraniční návštěvu. Tipnete si, kdo tehdy přijel za prezidentem Václavem Havlem?
1: Rádio Haná a Procházka paměti.

0: Cefran.cz. Rádio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si píš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat CZ.
0: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohaná.cz nebo na Facebooku právě teď.
7: Pestré čtení se šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: Prima pohádek.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Břez se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břez se slaví 750 let.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Bylo 10:31 a hudba je naše radost. Posloucháte 90-kovou procházku paměti Rádia Haná. Za chvilku Palo Habera, Láska, Necestuj tým vlakom. Ale z vlaků ještě teď za volanty našich aut.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce, také z D1. Víme, jak se jezdí tady. Nemáte v úterý dopoledne těžkou nohu na plynu. Policie teď hlídkuje v Olomouci na Dolní Novosadské. A o kousek dál je nehoda ve směru na Kožušany u nájezdu na dálnici. Pozor. Další policejní hlídka na 260. kilometru D1 u Kroměříže a policejní dohled hlásíte i na 12. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc u Brodku u Prostějova. Jeďte s námi a podle pravidel.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Haná.
3: Procházka paměti.

0: se Května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Rádio Hana, Procházka pamětí.
3: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Ty rádia po celém světě hrají písničky taky od tohoto chlapíka. Tak ano, dáme si Michaela Boltna, ale nebude to žádná romantika, žádný roztahaný ploužák, slaďák. Dáme si jeho tanečnější, rozjuchaný megahit o tom, že láska je úžasná věc, život dokáže změnit úplně všechno. Love is a wonderful thing, Procházka paměti rádia Hana, velké finále a pro vás Michael Bolton. Uzavíráme sázky, do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 1991.

0: Láska je úžasná věc a v životě člověka dokáže změnit leccos. Přesně o tom zpívá Michael Bolton tady u nás v Procházce paměti Rádia Hana Brzka. To nejlepší z roku 1991. A my se s Láskou těšíme na dopolední vysílání Rádia Hana, kterým vás provede Majda. Hezké dopoledne, ahoj.
1: I tobě a posluchačům.
0: Tak dneska v Procházce paměti to nejlepší z 90. Co nejlepšího a zajímavého pro nás chystáš po 10. hodině, Magdi?
1: Tak po 10. hodině se podíváme na to, kam můžeme vyrazit u nás na Hané a taky se mrkneme do Mexika, kde se teďka studenti docela radují.
0: Dobře, neprozrazuj víc, v Mexiku se studenti radují, to nás bude zajímat po 10.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Veselme se, radujme se. Hana během úterního dopoledne už po 10. zahraje novou Shakiru, pro vás taky romantika od Joshua Kerisna. Znamení, že můžou zpívat, dostane také kapela Divoký byl. Teď vysíláme nové zprávy, dřív než ostatní, je 9.56.
3: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Informace od nás rovnou k vám, jdeme na zprávy. Divadelní fanoušci už vyhlížejí 29. ročník festivalu Divadelní Flora Olomouc. Pořadatelé připravili 60 programových prvků. Desetidenní přehlídka začne tento pátek a uvede představení s umělci z 9 zemí. Podrobnosti na webu divadelniflora.cz. Muž dupal po prodavačce kvůli stanu. Děsivý případ se stal v pátek v Zábřeze u prodejny se sportovním zbožím. 25-letý muž v prodejně vzal stan a odešel bez zaplacení. Vyběhla za ním prodavačka a on do ní strčil, až upadla. Mladé ženě po povalení několikrát silně dupnul na horní část těla a hlavu a v zápětí napadl i další ženu, která se jí snažila pomoci. Obě skončily v péči zdravotníků. Útočník byl v zápětí dopaden, nyní je ve vazbě. Informuje o tom policie. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz.
2: Sport.
5: Postup do druhého kola vybojoval na tenisovém challengeru v Tunisu hráč prostějovského klubu Dalibor Svrčina. V prvním kole přemohl na antukovém kurtu Švýcara Berneta po setech 6-1 a 6-2. Vítězství dobil za hodinu a 8 minut.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Proč je super, že včera a v noci pořádně zapršelo? Také proto, že tráva a kytky na našich zahrádkách, to všechno poroste jedna radost, bez zalévání, bez práce. A navíc za pár dní můžeme do lesa vyrazit na houby. Víme, jak bude dnešní teploty mezi 10 a 13 stupni Celsia, proměnlivá většinou velká oblačnost a jen místy lokální přehánky. Lesková doprava z Olomouce, také zde jedničky. Víme, jak se jezdí tady. Nemáte v úterý dopoledne těžkou nohu na plynu? Policie teď hlídkuje v Olomouci na Dolní Novosadské. A o kousek dál je nehoda ve směru na Kožušany u nájezdu na dálnici. Pozor. Další policejní hlídka na 260. kilometru D1 u Kroměříže a policejní dohled hlásíte i na 12. kilometru dálnice z Vyškova na Olomouc u Brodku u Prostějova. Jeďte s námi a podle pravidel.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: Benson Boone na Rádiu Hana, posloucháte Rádio Hana, rádio, které je tady s vámi. Dneska třeba v Prostějově. Na hlídku tam míří kolega Lukáš.
1: Rádio se nemá jen poslouchat, rádio se má i potkat osobně. Ano, hlídka Rádia Hana zase vyráží mezi vás. Vezeme muziku, dobrou náladu, překvapení a také nové číslo lifestyleového magazínu pro vás zdarma. Takže jestli dneska někde uvidíte usměvavé lidi, kteří vám něco budou na ulici dávat zadarmo, no tak ano, to jsme nejspíš my. Těšíme se na vás dnes v Prostějově po 11. hodině na náměstí Edmunda Husserla a kolem 13. hodiny na zdejším malebném náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
2: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: Ty s tou červenou židlí.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
0: Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
7: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Posloucháte Rádio Haná.

0: vyhrabu.
1: Táhne vás to ven, ale nevíte kam vyrazit. Na Rádio Haná vám rádi poradíme.
2: Rádio Haná. Kam vyrazit?
1: Co třeba letní kino? Olomoucký Letňák promítá ve čtvrtek klasiku Vesničková středisková, v pátek to pak bude muzikál Moulin Rouge. Na ten je navíc v rámci Olomoucké muzejní noci vstup zdarma. Začínáme večer ve 8:45. Zveme vás taky na grand opening a dětský den ve Slovanu Hranice. Děti si

0: Tak co, kam vyrazíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
2: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně. Radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
2: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
2: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
2: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
2: každý den na tomto rádiu,
4: protože
2: tento měsíc je trenérem úplně každý.
7: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej

0: ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa je, že sa radovať smie.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ. Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Rádiu Haná nám Lucie Bílá zaspívala dobrý kafe. Zajímalo by mě, jestli pro ní je dobré kafe bílá káva. Každopádně, jestli zrovna pijete kafe, hrajeme pro vás, hrajeme taky pro všechny v práci, na dovolené, na cestách. Prostě jsme tady pro všechny a budeme i po 11. hodině. Máme připravený další nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Podívá se za námi Sombr.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se děje, to vám povíme nyní na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom deník.
1: Místní rádio. Místní zprávy.
3: Podívám se do Přerova. Muzeum Komenského ve čtvrtek otevře výstavu o 50leté historii kina Hvězda. Architektonický unikát ze 70. let vznikl jako moderní městské kino i protiatomový kryt. Lidem v Olomouckém kraji se daří sehnat práci. Nezaměstnanost tu v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Úřady práce v regionu na konci dubna evidovaly 21 405 lidí bez práce. O 698 méně než v březnu. Tři prezidenti v Bratislavě. Hlavy států Česka, Slovenska a Rakouska mají setkání. Soustředí se v Bratislavě na dvě klíčové oblasti. Energetickou bezpečnost a umělou inteligenci ve vzdělávání. Témata proberou během dneška.
1: Sport.
3: Sledujeme play-off NHL v Zámoří. Hokejový útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole vyřazovací části dvěma přihrávkami na gól výhru svého Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Colorado tak po zápase ráno našeho času vede sérii 3-1 na zápasy a od postupu do finále západní konference ho dělí jedno vítězství.
1: Počasí.
4: Dnes k nám naplno úřaduje první ledový muž Pankrác a dává o sobě vědět pořádným ochlazením. Teploty se odpoledne zastaví na 13 stupních, ale kvůli čerstvému větru nám bude venku mnohem chladněji. V nárazech totiž fouká rychlostí až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor se dokonce může objevit i poprašek sněhu. Středeční servác už bude přívětivější. Čekáme polojasno a maximálně 15 stupňů. Ve čtvrtek ale raději vytáhneme dešť. Pršet má na většině území a ojediněle se objeví i bouřky.
1: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Krávy se pohybují na silnici na Olomoucku v obci Hraničné Petrovice. Dáme tady raději nohu z plynu. Odstavné auto komplikuje dopravu na okresní silnici Hulín-Břest. Konkrétně je to na křižovatce s D1. Na místě je i policejní hlídka. Ta na nás čeká taky na D1 na exitu Vyškov Východ. Na stejné dálnici pak stojí taky několik hlídek při průjezdu kolem Přerova. Tak jeďte opatrně a s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

Fajn Rádio Hana, Miraj, vedle tebe usínám. Představte si, že by dnes vaše děti přišly ze školy a učitel by jim řekl, za 3 týdny končíme, prázdniny jsou tentokrát o měsíc dřív. Přesně to se teď totiž děje v Mexiku. Tamní ministerstvo školství chce poslat 23 milionů studentů na prázdniny už 5. června. Důvodem jsou extrémní vedra, ale hlavně příprava.

0: Jdeme na několik tipů, kam vyrazit.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádiu Hana.
2: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Hana.
8: Nejlepší.

0: Posloucháte Rádio Hana, hokejové mistrovství se nám blíží, vypukne už 15. května, tedy v pátek. Patříte mezi ty, co si doma stříhají metr a nemůžou se dočkat? My vám tohle čekání zkrátíme. Naučíme vás, jak se ve Švýcarsku říká jedna z nejdůležitějších frází našeho českého hokeje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Ready, sprint, iska, češe, hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Ready, sprint, iska, češe, hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Op, op.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Hop, hop, hop.
3: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
2: Wer springt, ist auch kein Deutscher. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. WhatsApp Rádia Hana 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Hana.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Velká Morava Fest Přerov 2026.

0: slevu. A to se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
2: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp,

0: odpočinku, i kdyby jen na chvilku během pauzy, můžeme trošku zrelaxovat. Na vlnách Rádia Haná vám proto hrajeme na dobrou chuť i k tomu relaxování. Hit za hitem vám budeme servírovat i po 12. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Těšíme se třeba na Taylor Swift.

0: dříve než v ostatní. Je 11 hodin a 53 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Bude 12 hodin.
0: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Informace od nás rovnou k vám, začínají zprávy. Posun ke stavbě betonového projektu v centru Olomouce. Magistrát vydal stavební povolení pro budovu SEFO. Stavba s výstavními sály v Proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Rozhodnutí o stavebním povolení je na úřední desce magistrátu. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun, píše o tom ČTK. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce a dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala. Nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
4: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
3: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska.
2: Sport.
3: Nejstarší hokejový turnaj na světě bude letos bez českého týmu. Spengler Cup ve švýcarském Davosu nebude mít zástupce z extraligy poprvé od roku 2015. Loni na něm hrála Sparta. 98. ročník Spengler Cupu je v plánu tradičně v prosinci.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Víme, jak bude. Teploty se zastavily na 13 stupních a od teď už by se do večera mělo jen ochlazovat. Pozor na nárazy severozápadního větru, ty mohou dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor může dnes dokonce poletovat i sníh. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Noc na zítřek bude chladná. Při vyjasnění rtuť teploměru klesne k nule, ojediněle až k minus 2 stupňům. Středeční servác přinese polojasno a maximálně 15 stupňů.
0: Doprava.
1: Víme, jak se jezdí tady. Padlý strom nám může zkomplikovat cestu na Olomoucku, na cestě mezi Dolním a Horním Žlebem u Šternberku. Na místě jsou hasiči. Pozor si dáme taky na odstavené auto na krajnici na dálnici D55 na trase

0: rádiový tým.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Hudební výběr.

0: Na Rádiu Hana nejsme jenom ve studiu, často nás můžete potkat na různých akcích, ze kterých se živě hlásíme k nám do vysílání, nebo třeba na hlídkách. Na jedné takové je právě teď kolega Lukáš a kolegyně Lá. Jak to tam vypadá a kde je můžeme zastihnout, to už nám poví kolega Lukáš.
1: Pozor, pozor! Moravské ulice znovu obsazuje hlídka Rádia Hana a zdravíme z Prostějova.
2: Sem přivážíme dneska muziku, jarní pohodu, focení, vzkazy do vysílání a čtení k vaší kávě úplně zdarma. Takže až nás uvidíte, klidně zamávejte a nebo rovnou přiběhněte za námi, než to rozdáme úplně všechno. Teď pomalu finišujeme na náměstí Edmunda Husserla v Prostějově a kolem 13. hodiny nás potkáte o kousek dál na zdejším náměstí Tomáše Garrigua Masaryka.
3: Pestré čtení se šampánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
4: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
5: Hlídka Rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
3: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
8: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
8: Jezírka Banat.cz.
9: Izomat stavebniny.
10: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
11: Best Beleza.
10: Nádherná zahradní dlažba.
11: Best Bellissima.
10: Dvě úžasné zahradní dlažby.
11: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
10: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.

0: něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Rádio Hana.

0: No a tohle datum si mimo jiné připomínají všichni filmoví fanoušci. V roce 1994 byla totiž odvysílaná premiéra legendárního snímku Pulp Fiction Historky z podsvětí od režiséra Quentina Tarantina. Poprvé film běžel na filmovém festivalu v Cannes, rovnou tady získal hlavní cenu Zlatá palma. Jaké další příběhy se váží k dnešnímu datu, to už si povíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tady zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
3: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
2: Ať je vaše úterý 12. května zdravé, veselé a plné hudby, přeje vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
4: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
5: Tady je Rádio Haná.

tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš novej single Selhání a děkujeme rádiu Haná, že podporuje naši muziku.

0: Johana, jsme si právě poslechli Činasky a jejich nový song Selhání. Pokud se vám jejich song líbil, na našem webu můžete najít rozhovor nejen o něm. Brzy vkročíme do další hodinky a to znamená čerstvou várku hitů.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Připravený už je Krištof.
3: Čech

0: Než to ale rozjedeme, pustíme si čerstvé zprávy, počasí i dopravu. Aktuální čas je 12 hodin a 56 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
1: Nejlepší rychlé zprávy.
0: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
2: V zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
0: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení. Sport. Dva fotbalové týmy z našeho regionu dnes uvidíme v akci v nadstavbě první ligy. Ve skupině o záchranu dnes hrají ve třetím kole na domácím trávníku fotbalisté Zlína proti Teplicím a Slovácko proti Baníku Ostrava. Obě utkání začínají v 17:30.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Teploty dnes narazily na strop u 13 stupňů a dál už budou jen klesat. Obloha zůstává zatažená, na hřebenech nad 1200 metrů může padat dokonce i sníh. Noc na zítřek bude mrazivá, při vyjasnění rtuť teploměru spadne až na minus 2 stupně. Zítřek zůstane chladný s maximem 15 stupňů. Biozátěž je pro dnes i zítra na svém nejlepším stupni.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Odstavené

0: Olomouc, Vyškov. Policejní hlídky stojí na D1 na exitu Hulína západ. To bylo krátké dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Rádio Hana.

Posloucháte Rádio Hana? Máte doma talentovaného muzikanta nebo sami skládáte do šuplíku? 9. ročník soutěže Radio Talent právě otevírá přihlášky. Hledáme soulisty i kapely do 30 let, kteří sní o profi kariéře. Hraje se o ceny za 400 tisíc. Váš song pak může znít i tady u nás na Rádio Hana. Stačí se do konce května přihlásit na webu radiotalent.cz. Tak nepropásněte svou šanci, teď už vám posíláme další várku hitů. Za chvíli třeba...

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
8: Datart pořádá Maxi výprodej.
9: Cože? Maxi výprodej?
8: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
11: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.

0: Náš dopravní přehled.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tady je Rádio Hana.

0: vámi je Rádio Hana. Hokej je teď velké téma, mistrovství světa se nám blíží, odstartuje už v pátek. Hokej ale nehýbe jen světem, ale taky naší Hanou. Týmům tady totiž teď začíná suchá příprava. O tom, co se děje u olomouckých Kohoutů, už mluví kolega Lukáš se Simonem Vejtasou.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: V olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezónu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
3: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
2: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
3: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
2: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
3: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
2: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
3: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
2: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři. S naším

0: Dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
1: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
2: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Přes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Přes se slaví 750 let.
7: 30 rokov na scéně No Man's O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Hana je s vámi i v úterý před 14. hodinou. Doba poledne se k nám překulila do odpoledne a my vám dál hrajeme ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Bude to třeba Jelen.
3: Že když si všude

0: 13 hodin a 56 minut.
1: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.

Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba koruna měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz. Sport. Manšaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Dneska nám naplno úřaduje první ledový muž Pankrác a dává o sobě vědět pořádným ochlazením. Teploty se odpoledne zastaví na 13 stupních, ale kvůli čerstvému větru nám bude venku mnohem chladněji. V nárazech totiž fouká rychlostí až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor se dokonce může objevit i poprašek sněhu. Středeční servác už bude přívětivější. Čekáme polojasno a maximálně 15 stupňů. Ve čtvrtek ale raději vytáhneme deštník. Pršet má na většině území a ojediněle se objeví i bouřky. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci je doprava poměrně hladká. Pár minutové zpoždění máme jen v ulici Hodolanská a na třídě kosmonautů. Pozor si dáme taky na policejní hlídku, která číhá v Olomouci v ulici Junácká. Nohu z plynu dáme kvůli odstavenému autu na Krajnici, taky na D35 na sjezdu na exitu Nemilany. Opatrně projíždíme taky kolem havárie osobáku na Bruntálsku, na cestě 57 mezi městem Albrechtice a Krnovem, konkrétně na křižovatce s odbočkou na Burkvíz. Na překážku na silnici si dáme pozor na dálnici D46 na trase Prostějov-Vyškov, kousek za exitem Brodek u Prostějova. Bezpečnou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Na rádiu Hana nám právě dohrávají Pet Shop Boys a jejich song Heart z roku 88. Pokud se vám tenhle druh muziky líbí, naleďte nás třeba už zítra v 9 hodin dopoledne. Vydáváme se totiž na procházku pamětí. Celou hodinu hrajeme songy z jednoho roku, taky vzpomínáme na důležité události tohoto vybraného roku. Od procházky pamětí se teď přesuneme k procházce po Prostějově. Na hlídce tam je kolega Lukáš.
1: Náš rádio tým dneska není jenom zavřený ve studiu, ale vyráží za vámi. My jsme si konkrétně dneska vybrali Prostějov. Tady jsme se od dopoledne až do teď fotili, rozdávali radost, nahrávali vaše vzkazy do vysílání a hlavně vám zdarma přidávali nový magazín plný inspirace, rozhovorů a také tipů na výlety. No, ještě stále jsme v Prostějově na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Tady už máme pomaličku rozdáno, pomalu balíme a ve čtvrtek se na vás těšíme v Olomouci. Rozpis míst i další info je pro nedočkavce už teď na webu radiohana.cz.
2: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hlídka Rádia Haná vám veze nový Šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový Šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku právě teď.
2: Pestré čtení se Šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
5: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
7: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: Prima pohádek.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Květen ve vědecké knihovně v Olomouci bude plný zážitků. Přijďte na napínavou kriminacht, užijte si pestré sobotění, den pro malé i velké s divadlem pro děti, workshopy i tancem a objevte jedinečnou atmosféru Noci kostelů plnou hudby. Čeká vás inspirace, zábava i setkání. Více na vkol.cz.
4: Jsme Rádio Hana.

0: Čteme pro vás proto regionální zprávy, abyste vy nemuseli. No a před námi už je teď přehled, o čem se píše.
1: O čem se píše?
0: Na našich vlnách vám přinášíme pravidelně důležité zprávy. Pojďme se podívat, o čem se píše. I v Olomouci, stejně jako v dalších městech České republiky, se každý rok koná muzejní noc. Ta olomoucká láká na pestrý program, chillzónu i koncerty. Proběhne už v pátek 15. května. Bližší informace nám přináší report.cz. Přerov má nový magistrát, rekonstrukce dala městu moderní sídlo úřadu i nový orientační bod. Moderní sídlo úřadu v samotném centru Přerova symbolicky otevřelo novou kapitolu fungování městské správy. O tom se dočteme na webu Přerova, Přerov.eu. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměříska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelan Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřísko bezpečné pro cyklisty. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná. Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
3: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
1: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: Slyšíte to?
6: To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.

0: nacistou červenou židlí.
1: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí. Světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
0: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: Rádio Hana, blíží se nám 15. hodina a to znamená, že ve studiu už je se mnou kolega Štěpán, který přebere odpolední vysílání. Štěpáne.
1: Přesně tak, já jsem u Vesla, krásné odpoledne, tak jdeme na to.
0: My se našich posluchačů na Facebooku ptáme, kterou práci by určitě nechtěli dělat a proč. Je tam spoustu prací ve výškách, v podzemí, máme tam i nějaké účetní, protože se lidé děsí matiky. Co by byla taková tvoje práce, Štěpáne?
1: No já si myslím, já bych nedokázal dělat revizora, jako stoprocentně, protože já obecně dělám rád lidem spíše radost a jasně, tak každý by měl tu jízdenku zkrátka mít, jo, ale myslím si, že sem tam se najde nějaký hříšník, který to nemá, no a tak pak potom musí zasáhnout pan revizor. Mě by to nedělalo dobře zkrátka, takže asi revizor bych nechtěl být. Jak to máš ty vlastně?
0: Hele, ten revizor, to je vlastně dobrý nápad, ale já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že nějaká jako veterinářka, já prostě pavouky a hady, to já úplně nemusím. Musela bych asi ošetřovat jako veterinářka, to bych nedala.
1: To já bych zase asi zvládnul, ale tak na tom revizorovi se shodneme a půjdeme dál. Co nás čeká po 15. hodině?
0: Po 15. hodině nás čeká třeba Ed Sheeran.

0: 55 minut.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Co pak se děje, to vám povíme nyní na našich vlnách. Děkujeme, že nás posloucháte. Novou halu pro míčové sporty připravuje Olomouc. Vzniknout má v Nemilanech. Architektonická studie zamíří v nejbližších týdnech na městskou radu a projekční příprava začne v zápětí. Stavba haly se odhaduje na roky 2028 a 2029. Vyroste naproti fotbalovému hřišti v Nemilanech a má řešit nedostatek kapacit pro míčové sporty. Píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Podíváme se do Přerova. Muzeum Komenského ve čtvrtek otevře výstavu o 50leté historii kina Hvězda. Architektonický unikát ze 70. let vznikl jako moderní městské kino i protiatomový kryt. Lidem v Olomouckém kraji se daří sehnat práci. Nezaměstnanost tu v dubnu klesla o desetinu procentního bodu na 5,2%. Úřady práce v regionu na konci dubna evidovaly 21 405 lidí bez práce. O 698 méně než v březnu. Tři prezidenti v Bratislavě. Hlavy států Česka, Slovenska a Rakouska mají setkání. Soustředí se v Bratislavě na dvě klíčové oblasti. Energetickou bezpečnost a umělou inteligenci ve vzdělávání. Témata proberou během dneška.
1: Sport.
0: Sledujeme play-off NHL v Zámoří. Hokejový útočník Martin Nečas podpořil ve druhém kole vyřazovací části dvěma přihrávkami na gól výhru svého Koloráda 5-2 nad Minnesotou. Colorado tak po zápase ráno našeho času vede sérii 3-1 na zápasy a od postupu do finále západní konference ho dělí jedno vítězství. Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Teploty se zastavily na 13 stupních a od teď už by se do večera mělo jen ochlazovat. Pozor na nárazy severozápadního větru, ty mohou dosáhnout rychlosti až 55 km za hodinu. Na hřebenech hor může dnes dokonce poletovat i sníh. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 25 minut. Noc na zítřek bude chladná. Při vyjasnění rtuť teploměru klesne k nule, ojediněle až k minus 2 stupňům. Středeční servác přinese polojasno a maximálně 15 stupňů.
1: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Lidi pomalu začínají jezdit z práce a tak můžeme na některých místech počítat s hustější dopravou. V Olomouci je to v ulicích Hodolanská, Pavlovická, Velkomoravská nebo třeba třída kosmonautů. V Přerově můžeme mít silnější provoz v ulicích Velká Dláška, Komenského a Polní. V Prostějově nám hlásíte, že je frekventovaná ulice Dolní. Nohu z plynu dáme kvůli bouračce nákladňáku s osobákem taky na Zlínsku na výjezdu z Lípy ve směru na Zádveřice Raková. Projet je možné, ale opatrně. Tohle byla naše doprava, teď už posíláme další várku hitů.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Lepší hudební výběr.

Na Rádiu Haná hrajeme a bavíme, ano, a samozřejmě s vámi sledujeme i letošní Eurovizi. 70. ročník největší hudební soutěže Evropy letos hostí rakouská Vídeň. No a soutěž je tradičně rozdělená do dvou semifinále a finálového večera. První semifinále startuje právě dnes, druhé je potom naplánované na čtvrtek a velké finále se uskuteční v sobotu 16. května. Českou republiku reprezentuje zpěvák Daniel Žižka se skladbou Crossroads a do akce jde ve čtvrtek.

0: Krytě na ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytě na ruky. www.sefran.cz.
1: Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: Olomoucká muzejní noc. V pátek 15. května. Desítky otevřených galerií a muzeí, světelné instalace a koncerty na náměstí Republiky i doprovodný program v Centralu. V pátek 15. května až do pozdních nočních hodin. Více na olomouckamuzejninoc.cz.
5: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: práce.
1: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité umytky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá paráda.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B

0: Když něco, tak Allegro.
1: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Dnes se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Dnes se slaví 750 let.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Tady je Rádio Hana.

Na po půl čtvrté, kdy pozdravíme taky všechny řidiče. Doprava. Po cestě z práce počítejte se zdržením na 10 minut v Přerově, na Velké Dlážce, taky na trase Otrokovice na Pajedla anebo na Švajcerce v Olomouci. Na policejní hlídku pak pozor.

0: exitu Přáslavice. Pohodovou jízdu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Hana. Víme, co chtějí řidiči slyšet a pomůžeme vám v nouzi. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Tohle je Rádio Hana.

Výhled na některé akce v tomto týdnu. Například olomoucké letní kino ve čtvrtek promítá klasiku. A to vesničková středisková. V pátek to potom bude muzikál Moulin Rouge, no a ten je v rámci olomoucké muzejní noci zdarma, nebo respektive vstup je zdarma. Zveme taky na grand opening a dětský den ve Slovanu Hranice už 16. května od 14. do 18.

0: zábavy tuto sobotu. A jinak festival zdraví uzavíráme v Kroměříži a to právě dnes, takže to je ta nejlepší terapeutická talk show v kroměřížském kulturáku od 18. hodiny. Nahané za chvíle další hity čeká nás Taylor Swift, no a už v pátek startuje hokejové mistrovství světa.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky,
1: emoce,
3: zákulisní drby,
1: atmosféra
3: i ověřené info.
4: No to určitě.
5: Jo, určitě.
4: Určitě.
1: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
3: protože tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Máš kapelu?
3: Nebo jsi solista?
7: Je ti do 30?
8: Ukaž, co v tobě je.
9: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

0: Právě na Rádiu Haná.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.

0: Informace od nás rovnou k vám, začínají zprávy. Posun ke stavbě betonového projektu v centru Olomouce. Magistrát vydal stavební povolení pro budovu SEFO. Stavba s výstavními sály v Proluce v Denisově ulici bude prezentovat středoevropské výtvarné umění. Rozhodnutí o stavebním povolení je na úřední desce magistrátu. Na stavbu SEFO uvolnila vláda v roce 2019 zhruba 600 milionů korun, píše o tom ČTK. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelán Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 3 desetiletí svého působení v čele obce a dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Novotou září v Kroměříži kašna na Milíčově náměstí. V posledních letech již nemohla být ani napuštěna, protože protékala. Nyní je opravená a má nerezovou vanu a funguje.
2: Těleso kašny bylo původně jenom z betonu. Nám se podařilo jej obnovit z kvalitního pískovce a do kašny umístit taky nerezovou vanu. Tím pádem jsme odstranili obrovský problém, který kašna do té doby měla, to je protíkání.
0: Řekl pro web města starosta Kroměříže Tomáš Opatrný. Proměnou projde část knihovny v Blansku. Zmodernizuje se dětské oddělení, dostane nové vybavení a prostor se rozčlení podle věku. Kvůli úpravám se oddělení uzavře od půlky června do konce letních prázdnin, informuje web Blanska.
1: Sport.
0: Dva fotbalové týmy z našeho regionu dnes uvidíme v akci v nadstavbě první ligy. Ve skupině o záchranu dnes hrají ve třetím kole na domácím trávníku fotbalisté Zlína proti Teplicím a Slovácko proti Baníku Ostrava. Obě utkání začínají v 17:30.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat

0: večeru. Pršet bydle meteorologů mělo taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu, kdy nás bude i nadále provázet teplota okolo 12 stupňů Celsia. Se 16. hodinou nejsou v našem regionu hlášené žádné vážnější dopravní nehody, ale v terénu je hned několik policejních hlídek. Policisté kontrolují provoz na D1 na exitu Kroměříž Východ, taky na Dukelské v Boskovicích, za Moravskou Třebovou na cestě na Mohelnici, v Olomouci na Střední Novosadské a taky na trase Rýmařov Sobotín. V Olomouci pak počítejte se zdržením na 10 minut na ulicích 17. listopadu a na Hodolanské.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Kávou provoněný den vám přeje Ravazio Café. Itálie v šálku kávy. Káva pražená s tradicí a láskou.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

prázdniny už 5. června, tedy skoro o měsíc dříve. A důvod? Je tam prý vedro a hlavně za dveřmi je mistrovství světa ve fotbale. Tak chápete to? U nás se budeme potit nad diktáty, nebo respektive školáci budou. Zatímco v Mexiku, tak tam mají v plánu potit se u vychlazené limonády a fandit u telky. Oficiální vyjádření: je moc horko na školu, ale tak akorát na fotbal. Tak upřímně, brali byste to i u nás? Představte si to v květnu, vysvědčení a od června klid, protože se hraje hokej nebo se prostě jenom práší z polí.

0: jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
0: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: nová práce. Hlídka Rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
1: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdar v Šantovce.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Leonard hrál ve městech velkých jako Přerov nebo Prostějov. Tak letos je tato rarita do reality.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Ready, sprint, is kočeže, hop, hop, hop.
3: Je tu další část našeho hokejového česko-švýcarského slovníku. Víte, co znamená tahle věta?
2: Ready, sprint, is kočeže, hop, hop, hop.
3: Možná to zvládnete vydedukovat. Správnou odpověď prozradíme už za pár vteřin. A teď další zajímavosti před hokejovým šampionátem, který startuje už v pátek. Víte, že letos se bude hrát jen ve dvou městech? Celkem 64 zápasů hostí Curych a Fribourg. A právě Fribourg je obrovská rarita. Se svými 40 tisíci obyvateli je nejmenším pořadatelským městem moderní historie mistrovství světa. Pro představu, Fribourg ve Švýcarsku je zhruba velký jako náš Přerov. Takže si představte malé švýcarské město, úzké uličky, hory kolem a najednou se tam sjedou tisíce hokejových fandů z celého světa.
2: Op, op.
3: A je jen na nás, abychom Švýcary pobláznili a naučili je pořádně fandit. Třeba takhle.
2: Hop, hop, hop.
3: Ano, správně. Takhle se ve Švýcarsku řekne, kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop.
2: Very springt is oka doča. Hop, hop, hop.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportál.
7: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
8: Objednej a už to letí.
9: Slyšíte to? To není potlesk, to jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste, přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Posloucháte Rádio Haná.
17: Hezké odpoledne.

0: Zpěvačka Kristina i nadále vám přejeme pohodové úterní odpoledne a hezký 12. květen. Před námi jsou další zprávy. Mluvit budeme o cenách jídel v restauracích. Zjistíme, jak je na tom hanácká metropole. A přineseme info taky o záchranné brzdě cen pohonných hmot. A co potom?
1: Hit za hitem.
0: Po počasí a po dopravě uslyšíme Cyrila.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Už tu jsou pro vás další zprávy. Kolik stojí oběd v restauraci? V Olomouci je to podle Edenred Restaurant Indexu levné. Olomouc si drží pozici jednoho z nejlevnějších krajských měst pro obědy. V dubnu 2026 tu průměrná útrata činila méně než 180 korun. Česko však zažilo v ceně obědů zlom. Průměrná útrata za polední menu v České republice poprvé v historii pokořila hranici 200 korun. Ceny rostou tempem zhruba korun na měsíčně. Nejdražší jsou obědy v Praze v průměru za 226 korun. Záchranná brzda na ceny pohonných hmot. Prezident Petr Pavel podepsal zákon, který umožní vládě v mimořádných situacích omezovat ceny paliv až na 12 měsíců. Opatření reaguje na zdražování benzínu a nafty v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Konec levných nákupů z Asie. Evropská unie od července zruší výjimku na clo pro zásilky do 150 eur. Celníci nestíhají nápor, každou vteřinu do EU přijíždí asi 180 zásilek z internetu. EU reaguje na zahlcení trhu zbožím z Číny, které tvoří 91% dovozu. Navíc u prověřených balíčků polovina porušuje bezpečnostní pravidla. Píší o tom Novinky.cz.
1: Sport.
4: Mančaft extraligové hokejové Olomouce rozšíří nový obránce. Kohouti oznámili příchod beka Petra Gevízeho. 33-letý obránce hrál naposledy za Mladou Boleslav, kde v poslední sezóně odehrál 49 utkání s bilancí 4 asistencí a 1 gólu.
1: Počasí.
5: Začínáme pohledem na dnešní západ slunce, který na Olomoucku přijde ve 20 hodin a 25 minut, zítřejší východ slunce pak v našem regionu přijde 10 minut po 5 ráno. Víme, jak bude. Zítra teploty mezi 10 a 14 stupni Celsia, většinou vyšší oblačnost a k večeru dešťové přehánky. S jarním deštěm, se zataženou oblohou a podobnými teplotami pak počítáme výhledově až do konce tohoto týdne.
1: Doprava.
5: Bourá se u Slavíče na trase Lipník Hranice. Jde o nehodu dvou osobních aut. Projet se tu dá s mírným zdržením a se zvýšenou opatrností.

0: Kišiněv na dálnici 46, i tady se to zasekává. A policejní hlídka je v Olomouci na Tovární ulici v Hřebečském tunelu a taky za Přerovem na nájezdu na D1 u Říkovic. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Michael Jackson, aktuální čas 17 hodin 20 minut. Za chvíli u nás taky Cyril, anebo Rick Astley a Marek Ztracený. No a tento týden vyrazila do terénu taky hlídka Rádia Haná. Dnes konkrétně jste ji mohli potkat v Prostějově, no a my jdeme zjistit, kam má náš promotým namířeno v dalších dnech.
1: Rádio Haná. Jak poznáte hlídku Rádia Haná? Velmi jednoduše. Máme na sobě rádiové bundy, vlaje, nad námi naše rádiová vlajka. Slyšíte muziku, vidíte úsměvy a dárek od nás dostáváte dřív, než stihnete pozdravit. Ano, my jsme dneska řádili a taky nový lifestyleový magazín plný jarního čtení a zajímavostí jsme rozdávali v centru Prostějova. Zítra si dáme malý oddych a ve čtvrtek se na vás v plné síle těšíme v centru Olomouce a taky u zdejšího hlavního nádraží. Více na radiohana.cz.
2: Pestré čtení se Šantánem, rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
3: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
4: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
3: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
4: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
3: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
5: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
6: Firma Espro SRO hledá řidiče nákladních aut a zkušené strojníky na rypadla i buldozery. Nastoupit můžete hned.

0: pracovní příležitosti. Espro, vaše nová práce.
1: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké Smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
6: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velká Morava Fest Přerov 2026. 11.

0: To se vyplatí. Kupujte vstupenky ještě dnes. Velká Morava Fest CZ.
1: Jedině Sezako z Olomouce mi doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.

0: zbytku, ty s tou červenou židlí.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.

0: datum narození 12. května 1956. Takže Homer má dneska 70, přejeme všechno nej. A pojďme omrknout i další důležité věci, které patří k 12. květnu.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tady zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
3: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
2: A je vaše úterý 12. května. Zdravé, veselé a plné hudby přeje vaše věrné Moravské rádio.
1: Rádio Haná, kalendárium.
4: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
4: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Haná.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
0: Nejlepší rychlé zprávy.
2: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
3: V zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
2: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení.
0: Sport.
2: Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.

0: jedině na Hané. Počasí.
1: Dnes v noci teploty spadnou na 4 stupně Celsia a místy může teplota klesnout i na jeden stupeň. Aby ne, bude serváce a to je prostřední z ledových mužů. Jinak nás přes den čekají zítra teploty okolo 12 stupňů Celsia, vyšší oblačnost a večer pak i dešťové přehánky. S deštěm se zataženou oblohou a s teplotami mezi 10 a 15 stupni pak počítáme výhledově až do konce tohoto týdne. Připomínáme nehodu v obci Količín na Holešovsku. Jde o střet osobního auta a dodávky, ale dá se zde opatrně projet. Na policejní hlídku s 18. hodinou pozor na D35 na exitu Přáslavice, na D1 na exitu Hulín Západ a taky na exitu Kojetín. Policisté jsou i ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše. No a na porouchané osobní auto potom v tuhle chvíli pozor na dálnici 35 směr Lipník nad Bečvou před exitem Velký újezd.
0: Rádio Hana.

Na Rádiu Hana hrajeme a bavíme, ano, a samozřejmě s vámi sledujeme i letošní Eurovizi. 70. ročník největší hudební soutěže Evropy letos hostí Rakouská Vídeň. No a soutěž je tradičně rozdělená do dvou semifinále a finálového večera. První

0: Interiér, to je za skrývání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
1: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem

0: Soutěž Prima pohádek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny se blíží. Už 22. a 23. května v Horce nad Moravou. Letos vám zahrají Zajatci, Vítkův sextet, Arest, THS, Brzdaři, Hudlaři a další. Hrajeme za každého počasí a ne v super dva dny pod širým nebem pro celou rodinu. Přijďte na country, tramp, bluegrass a folk festival Horecké struny. Areál na Sokolce, Horka nad Moravou, 22. a 23. května.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Břest se slaví 750 let a vy můžete být přitom od 15. do 17. května na tradičních svatojánských hodech. Čeká vás bohatý doprovodný program pro malé i velké a také občerstvení a stánkový prodej. Srdečně vás zveme, tak se zastavte, protože Břest se slaví 750 let.

Ladíte naše vlny. No a chtěl bych zmínit, že v banku šťastné trojky naší top soutěže je aktuálně 4000 korun. To znamená, zítra kdykoliv během dne se rozezní naše tři šťastná čísla.

0: tu nového a jak pokračují přípravy na novou sezónu.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
2: V Olomoucké Plech-aréně je teď sice klidněji, nezní tam fanouškovské chorály, extraligový puk nebouchá o mantinely, ale to rozhodně neznamená, že by se kolem hokeje nic nedělo. Naopak, v zákulisí se skládá tým na novou sezonu. Na telefonu je marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa. Ahoj.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Co se odehrává v zákulisí HC Olomouc, jaké jsou teď v klubu největší novinky?
3: Každopádně už úplně neplatí to, že by tady byl klid. Klid už tady moc není na zimáku a už vůbec ne kolem zimáku, protože příprava na sezonu A týmu i mládeže už začala, ta suchá část. Plus do toho nám tady teďka začala demolice bývalé tréninkové haly, která je vedle zimáku. Takže tady máme docela rušno teď.
2: Posily, příchody, odchody, nový trenér.
3: Těchhle změn je hodně a hodně hráčů odešlo a i těch, co tady byli už dlouhodobě, byly to takové stálice, takže jsme na to samozřejmě museli reagovat a postupně přichází noví hráči, některé už jsme oznámili, příklad David Vitouch z útočníků, Kuba Kos, Štohanzel, Tomeček, teďka v pondělí jsme oznámili vlastně nejčerstvější posilu z Mladé Boleslavy, obránce Petr Gevíze, plus ještě si troufám říct, že se fanoušci mají na co těšit, že to není všechno.
2: Fanoušky vždycky zajímá a ty už si to lehce naťukl, co hráči dělají mimo sezónu. Takže teď už úplně volno není, teď už v květnu běží příprava, tréninkový režim. Jak to vypadá?
3: Jo, jak říkáš, teďka vlastně hráči si užili zhruba měsíc a půl volna a teďka už od minulého týdne jim začala suchá příprava, takže v podstatě každý den tráví teďka tady na zimáku na ledové ploše, kde teda samozřejmě v tuhle chvíli není led, ale plocha pro inline hokej, na které se trénuje, plus mají do toho i trénink venku, díky tomu, jaké je počasí a už do toho skočili rovnýma nohama a náš kondiční trenér mi dává pěkně zabrat.
2: Kdy si opět zajdeme na přípravné zápasy do Olomoucké Plech-arény a jaký je termín startu nového ročníku extraligy?
3: To rozlosování ještě není úplně 100% schválený, je to zatím jenom nějaký nástřel, začínat by se mělo, co se týká té mistrovské sezony, někdy v půlce září, s tím, že bychom předběžně, což už snad mohu prozradit, měli začínat domácím zápasem tu sezonu. Nicméně přátelský zápasy nás budou čekat už v průběhu letních prázdnin. První by měl být někdy začátkem srpna.
2: To byl Simon Vejtasa z HC Olomouc. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
3: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
4: Prosíme Agátku a Mettyho, aby si vyzvedli tatínka s maminkou u skluzavek.
5: Magic Park. Zábava pro všechny na 680 metrech čtverečních zábavní plochy. Výborná káva, čerstvé zákusky, bioprodukty, dětské oslavy na míru a více na magicpark.cz.
6: Zažijte hudbu, ze které mrazí. Čarovné tóny macochy ovládnou jeskyně Moravského krasu od 3. do 7. června. Užijte si rokovou smršť kapely Arytmia, operní árie Štefana Margity nebo jazz Jiřího Stivína v unikátní akustice podzemí. Čarovné tóny macochy. Vstupenky v síti Ticketportal.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si píš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
10: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
11: 30 rokov na scéně No Name Auto Arena.
12: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
13: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
14: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy a

0: počasí.
1: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupňů.

Úterek 12. května pokračuje na Rádiu Haná. Dámy a pánové, balte kufry a kupte si kopačák. V Mexiku totiž právě vyhráli titul Ministerstvo roku. Tamní vláda posílá 23 milionů dětí na prázdniny už 5. června, tedy skoro o měsíc dříve. A důvod? Je tam prý vedro a hlavně za dveřmi je mistrovství světa ve fotbale. Tak chápete to? U nás se budeme potit nad diktáty, nebo respektive školáci budou. Zatímco v Mexiku, tak tam mají v plánu potit se u vychlazené limonády a fandit u telky. Oficiální vyjádření: je moc horko na školu, ale tak akorát na fotbal. Tak upřímně, brali byste to i u nás? Představte si to v květnu, vysvědčení a od června klid, protože se hraje hokej nebo se prostě jenom práší z polí. Samozřejmě být dítětem skáču radostí, ale být rodičem tak už si asi tak nepískám. Nicméně pískat si můžeme na Rádiu Haná do rytmu s dalšími hity.

jedině na Hané. Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cen.

zaniny. No a přátelé, je tady informace pro všechny začínající kapely, protože taky letos je tu Radio Talent. Můžete s námi rozjet svou hudební kariéru a stačí

0: Hana.cz. No ale my ještě předtím, než do vašich uší pustíme další hity, omrkneme regionální zpravodajské portály.
1: O čem se píše?
2: Na našich vlnách vám přinášíme pravidelně důležité zprávy. Pojďme se podívat, o čem se píše. I v Olomouci, stejně jako v dalších městech České republiky, se každý rok koná muzejní noc. Ta olomoucká láká na pestrý program, chillzónu i koncerty. Proběhne už v pátek 15. května. Bližší informace nám přináší report.cz. Přerov má nový magistrát. Rekonstrukce dala městu moderní sídlo úřadu i nový orientační bod. Moderní sídlo úřadu v samotném centru Přerova symbolicky otevřelo novou kapitolu fungování městské správy. O tom se dočteme na webu Přerova, Přerov.eu. V kalendáři máme úterý a to znamená, že je dostupné nové číslo týdeníku Kroměřížska. Co v něm najdeme? Starosta Kostelan Jan Petřík už v příštích komunálních volbách kandidovat nebude. V rozhovoru rekapituluje 30letí svého působení v čele obce. A dozvíme se i, jak je Kroměřížsko bezpečné pro cyklisty. S naším rádiem jste vždycky v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Zábava, skvělé drinky a dobrý skutek v jednom. Olomoucké smetanovy sady ožijí 16. května od 10 hodin dnem pro rodiny. Čeká vás dobré jídlo, zábava pro děti a živý hudební program. Výtěžek pomůže tam, kde je potřeba. Budeme se těšit na Sirupárna Festu v Olomouci.
5: Hlídka Rádia Hana vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka Rádia Hana jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
4: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma v Šantovce.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Město Tovačov vás srdečně zve tuto neděli od 17 hodin do Zámecké zahrady na divadelní představení Ať žijí duchové. Známý a oblíbený příběh plný písniček, humoru a kouzelné atmosféry potěší malé i velké diváky. Přijďte si užít dobrodružství, ve kterém ožívají duchové a fantazie nezná hranic.
9: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
10: Veď predsa je, že sa radovať smie.
9: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
11: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
9: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
1: Posloucháte Rádio Hana.
4: Hezký večer.

0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa je, že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Tento víkend bude na hradě Sovinci veselo. Roztočíme kolotoč Prima pohádek. Projdete se hradem s pohádkou.

0: Proč Prima pohádek?
1: V Bělkovicích Lašťanech u koupaliště na vás v neděli od 8 čekají tradiční trhy, jaké jinde nemají. Nakoupíte výpěstky, rostliny, sýry, pečivo i zabíjačku. Při poslechu hudby vychutnáte pivo, kávu nebo sladké dobroty z regionu. Přijďte v neděli na tradiční trhy v Bělkovicích Lašťanech.
0: Krásný den, tady Renata Dressler. Často říkám, že na pódiu jsem ráda hudebně nahá. Jen já, mé emoce a klavír. A pokud máte rádi upřímnost a hudbu, která si na nic nehraje, tak přijďte za mnou 14. října do Metropolu. Budu zpívat pro vás, o nás a o životě takovém, jaký je. Vstupenky už jsou v předprodeji, tak si rezervujte své místo včas. Já tam budu na vás čekat.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
3: Rádio Hana.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Hana.

0: šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
1: Zdravím vás dnes se speciálním bondovským návratem do roku 1985. Britská partička, která se postará o dnešní Bond Song, vydala přes 12 studiových alb a dodnes patří k základním popovým ikonám a pilířům rozhlasových playlistů. Mimochodem, tady jsou jejich nejslavnější melodie.

0: Svolme doprava.
1: Max Zorin získal díky nacistickému genetickému experimentu mimořádnou inteligenci, kterou chce využít k ovládnutí světového trhu. James Bond, tedy Roger Moore, má zabránit, aby pomocí zemětřesení v San Andreasu v zatopeném Silicon Valley v Kalifornii uskutečnil svůj ďábelský plán.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Věděli jste například, že v úvodní sekvenci jsou sovětští vojáci vyzbrojeni československou útočnou puškou vzor 58 namísto klasických AKček? No, tady je vyhlídka na vraždu, tady je bondovka z roku 85. Duran Duran, A View to Kill.

0: 30 rokov na scéne No Name Out Arena.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Hlídka rádia Haná vám veze nový šantán. Zajímavé čtení plné inspirace na léto, rozhovory, přehled kulturních akcí, tipy na výlety a mnoho dalšího. Hlídka rádia Haná jede k vám a veze nový šantán. Kdy budeme právě u vás, najdete na webu radiohana.cz nebo na Facebooku. Právě teď.
2: Pestré čtení se šantánem. Rozhovory s pěstitelkou masožravek, herečkou a zpěvačkou, francouzským malířem i fotbalistou. Právě teď zdarma. V Šantovce.
5: Rádio Haná. 90 v 9.

0: náladě CDček?
1: Každý den složitě sestavovat playlisty na telefonu.
0: Otáčet tam a zpátky gramodesky.
1: Hledat ztracené minidisky.
0: A nebo oprášit starý magneťák ze skříně. Pokud tedy vůbec víte, jak taková věc vypadá.
1: Ale vy jste dali přednost rádiu. Protože

0: děkujeme. Znáte někoho, kdo vrací život naší krajině? Kdo učí děti milovat přírodu nebo inspiruje ostatní k ekologickému chování? Olomoucký kraj hledá hrdiny všedního dne a příběhy, které inspirují. Nominujte jednotlivce, spolky, obce či firmy na ceny za přínos v oblasti životního prostředí pro rok 2026. Protože každý konkrétní čin má smysl. Vaše tipy přijímáme do 15. května na webu cenykraje.cz.
1: Posloucháte Rádio Haná.
2: Hezký večer.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 12. května a dorazil první ze tří ledových mužů, pan Krác. Narozeniny slaví zpěvačka Debbie a také herec Rami Malek, který si před 7 lety skvěle střihnul Freddieho Mercuryho ve filmu Bohemian Rhapsody. Na dnešek připadá Mezinárodní den ošetřovatelek, jako vzpomínka na Florence Nightingale, která v 19. století založila první zdravotnickou školu pro dívky. My tady zdravíme všechny ošetřovatelky i zdravotní sestřičky, tedy i Toničku z básníků.
2: Toničko, doběhnete pro písaříka, to je náš šofér. Já mám infarkt. Ve špitále mu natočili EKG. A co byste řekl? Měl ho tam.
1: A je vaše úterý 12. května zdravé, veselé a plné hudby přeje vaše věrné Moravské rádio.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner nejlepších akcí v regionu. Radio Hana.

0: Hradce Olomouce. Simone, děkujeme za novinky z klubu, jehož jsme dlouholetí mediální partneři s naším rádiem a s olomouckými kohouty všetci spolu i v květnu během přípravy. Opatruj se, děkujeme za informace, ahoj.
1: Díky moc, mějte se, nashledanou, ahoj.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

Naše jednička. Rádio Hana. Rádio Hana. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

jsme ten největší titul na světě. Ty jsi ten zápas projel z mnoha blbých příčin. Ztratil jsi svý ostří. Měl jsi pohled tygra, chlape, jako břitva. A teď ho musíš dostat zpátky a způsob, jak ho dostat, je vrátit se na začátek. Víš, co myslím?

0: Sehnali jsme pro vás další informace. Zažít muzea a památky v noci. V Olomouci se koná v pátek muzejní noc. Ve městě a okolí budou otevřené do noci muzea, galerie a kulturní instituce. Zahájení bude v pátek v 18 hodin na náměstí Republiky. Podrobnosti najdeme na webu olomouckamuzejninoc.cz.
1: Nejlepší rychlé zprávy.
0: Dvě dekády šplouchání a zábavy. Prostějovský akvapark v srpnu oslaví 20 let od otevření. Za tu dobu jim prošlo přes 1 000 000 návštěvníků. K jubileu město investuje do výměny tobogánu, skluzavky a modernizace zabezpečení. Píše o tom web report.cz. Kvůli stanu ublížil dvěma ženám. To je šokující případ ze Zábřeha, ke kterému došlo ve čtvrtek u prodejny sportu. 25-letý muž si vzal z prodejny stan za 900 korun a bez zaplacení odešel. Vyběhla za ním prodavačka. On mladou ženu podle svědků srazil na zem a začal jí dupat do horní části těla a hlavy. Pak se pustil i do ženy, která prodavačce chtěla pomoci.
2: V zápětí srazil k zemi i ženu ve středním věku, která se snažila napadené pracovnici obchodu pomoci. Svého jednání zanechal až v okamžiku, kdy zasáhli další kolem jdoucí a dal se na útěk. Neunikl ale daleko, protože ho zadrželi svědci celého incidentu a předali policistům, kteří ho převezli na služebnu. Mladší z napadených žen byla převezena do nemocnice v Šumperku a starší byla ošetřena ve zdravotnickém zařízení v Zábřehu.
0: Říká k případu policejní komisařka Miluše Zajícová. Muž je už ve vazbě a hrozí mu i 10 let ve vězení. Sport. Konečný výsledek má sobotní derby pražských S ve fotbalové první lize. Po úterním jednání disciplinárky Ligové fotbalové asociace je rozhodnuto, že Slavia Praha prohrála kontumačně 0-3. Je to trest za šokující chování jejich fanoušků, kteří před koncem zápasu při vedení Slavie 3-2 vběhli na hřiště a začali dělat výtržnosti. Slavia navíc odehraje příští 4 domácí utkání bez diváků a dostala pokutu 10 milionů korun. Nicméně dál je v čele tabulky.
1: Počasí.
3: Počasí na Moravě ve středu, ráno teploty okolo 6 stupňů, přes den nám potom teploměry budou nejčastěji ukazovat mezi 11 a 14 stupni.

0: 15 stupňů Celsia.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když ji začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat.

0: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.